0: 6 and a quarter back. Can you head to the Atlantic Bay Apartments, 308 Main Street, Unit GE, that's like Gulf Echo. The 40-09 is seizure at the ambulance. My partner is saying that there's some sort of an issue with the patient. Sounds like maybe he is combative or confused at this time. Service is over.
1: Squad 4 and quarters.
0: 2142. Maybe some kind of a disturbance. An hour ago, all so slow. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28. 28.